0: To jsem já.
1: Pověz, že nezapomněláš chlopaka z vakací.
0: Pamatuju. I ten prstínek, co jsi mi dal na památku na ty dny a noci.
1: A slova, které se staly pod květnem.